0: specializujeme se na chov koček, takže máme spoustu kočkovitých šelem. Jako jediný v republice chováme babirusu, což asi mnoho lidí nezná. Je to indonéský druh prasete. Dále u nás můžete vidět lenochody, máme žirafy, máme tam jedny z nejmenších medvědů, takže malajský medvědy, máme hrošíky liberijský. Jsme uprostřed vlastně města, uprostřed města Jihlavy, takže je to od nás vlastně kousek i do centra toho města a je to velice příjemná procházka v takovém lesoparku.
1: Akú tu má asi rozlohu na to množstvo zvierat, ktoré ste vymenovali?
0: Máme približne 9 hektarů a chováme u nás okolo 250 druhů zvířat. Takže na tak malou plochu poměrně hodně.
1: A sú u vás nejaké zvieratá, ktoré nie sú treba z iných českých zoo?
0: Je to práve ta babirusa, tu máme jako jediný. V celé republice nejblíž potom asi můžete je vidět ve Vídni. Dále velice vzácné zvíře u nás je křečík velký, jsou to velmi ohrožená australská zvířata, ty taky zase tak moc zoologických nechová. U nás se pravidelně rozmnožují.
1: Zřejmě aj nějaké podujatia organizujete, aké jsou to například?
0: Od března do září u nás míváme takzvané večerní prohlídky s zoologem. Jsou to speciální prohlídky, které začínají až po ukončení otevírací doby, kdy vlastně se zoologem nebo jiným průvodcem návštěvníci můžou vidět hlavně ty večerní a podvečerní zvířata, dozví se o nich spoustu věcí. Dále u nás míváme pravidelně v roce různé akce, třeba na Velikonoce bývá velká akce Velikonoce v zoo, na podzim zase míváme podzimní slavnosti, kdy krmíme zvířata dýněma a ty zvířata vlastně si to užívají, buď to dýní celé ty dýně, anebo jim do toho dáváme například surikatám nějaké červíky nebo prostě něco vlastně, co mají rádi a oni se to z toho vytahují.
1: Spolupracuje vaša zoologická záhrada třeba s dalšími českými alebo aj evropskými zoologickými záhradami?
0: Ano, naše zoologická záhrada je vlastně součástí EASY, což je společnost, která vlastně zaštiťuje všechny zoologické zahrady v rámci Evropy, takže jsme součástí EASY a i dalších takovýchto organizací.
1: A táto organizácia medzinárodná, čemu sa venuje? Čo je cieľom? Nejaká záchrana tých zvierat alebo propagácia?
0: Především vlastně se zaměřuje hlavně na tu záchranu těch zvířat, koordinuje ty jednotlivý kroky v těch zahradách, spojuje ty zahrady, například organizují různé kampaně, každé dva roky vyhlašují novou kampaň. Teďka začala kampaň mokřady, kdy vlastně propagují ochranu mokřadů, jakým způsobem se o ty mokřady starat, co všechno je vlastně mokřad a jako šíří tu osvětu do světa mezi ty lidi, co vlastně je jako důležitý v rámci ochrany té přírody.
1: Chováte v zoologické zahradě nějaké ohrozené druhy?
0: Ano, chováme u nás křečky velké, na které se naše zoologická zahrada specializuje. Je to velmi ohrožený druh křečka z Madagaskaru. Je to tam endemický druh, který žije na velice malém území a je velice ohrožený. Máme u nás mnoho drápkatých opiček, vzácní jsou určitě bažant Edwardsův, patří taky mezi silně ohrožené druhy.

0: A vo všeobecnosti, vo svete, čo je tak najviac ohrozené? Aké druhý zvierat?
1: Tohle je docela těžká otázka. Ono víceméně všichni druhý zvířat jsou svým způsobem ohrožený. Hlavně většinu zvířat vlastně ohrožuje lidská činnost. Samozřejmě úbytek jejich přirozeného prostředí. Někdy se nám může zdát, že ty zvířata, vlastně, že jich máme hodně okolo sebe, ale v rámci té velké populace ty zvířata vlastně ubývají. Těm lidem, kteří žijí na tom místě, přijde, že potkávají je na každém kroku, ale může to být endemický druh živočicha. Například ještě máme u nás lemury bambusové, kteří taky žijí pouze, vlastně všichni lemuři žijí pouze na Madagaskaru. Nikde jinde vlastně lemury na celém světě nenajdete. A přitom je to velice běžné zvíře v těch zoologických zahradách, ale může se stát, že časem vlastně už je nikde jinde než v těch zoologických zahradách nepotkáte, protože vlastně v tom jejich přirozeném prostředí je vyhubíme. Taky u nás máme aligátory čínské, ty se nám podařilo loni rozmnožit, měli jsme teda i mláďata, 4 malé aligátory, s tím, že aligátory taky potkáváte v zoologických zahradách a například tyhle žijou pouze na úplně malém území, speciální rezervace, kdy dalo by se říct, žijou uprostřed města a už nikdy jinde na tom světě neuvidíte. V tom, že jejich přirozené prostředí. Ano, jsou nějaké záchranné projekty, snaží se prostě ty organizace je množit a pomáhat jim, ale vlastně oni už nemají své přirozené životní prostředí, kam by se mohli vrátit, protože vlastně člověk už všechno zabral.
0: Že vlastně aj v tom je jedna z úloh zoologických záhrad uchovat ještě ty zvířata a chovat je aspoň takto v těch záhradách.
1: Ano, jako velkým posláním zoologických zahrad je vlastně zachování genofondu těch zvířat, kdy se snažíme o to, aby ta populace, která žije v těch zoologických zahradách, byla stále reprodukceschopná a byla reprodukceschopná tak, aby ten genofond pro ty budoucí generace byl zachován. Aby když se stane, že prostě opravdu v té volné přírodě jsou ty zvířata vyhubeny, tak byla ta možnost, že to zvíře dokážeme pak časem do té volné přírody, pokud na to budou nějaká místa, kam by bylo vhodné je umístit, tak vlastně zase vrátit, aby ta zvířata vlastně nezmizela úplně.
0: A v čem je ta zaujímavost tej vašej práce, pracovat uprostred zvierat každý den?
1: Je to hodně různorodá práce, každý den se může stát něco jiného. Člověk si myslí, že každý den bude stejný, ale v té zoologické opravdu není. Řeší se různé situace od takových těch běžných, kdy se zvířata jenom krmí, starají se o ně chovatele, ale pak se může stát, že se vám narodí něco hodně zvláštního, pak to má přednost vlastně před vším, může se stát, že potřebujete odchytit nějaké zvíře kvůli lékařskému zákroku, tak se toho zase účastní mnoho těch chovatelů, nejenom těch, kteří pracují na tom svém úseku, ale je to vlastně spolupráce jako všech lidí z té zoologické zahrady.
0: Co se vám narodilo už od začátku roka?
1: Od začátku roku, tak, máme malého lenochoda. Lenochody chováme dlouhodobě a ty se u nás pravidelně množí, takže máme lenochody teďka malý, určitě samozřejmě ovečky. Loni se nám narodilo během léta mládě kočkodana rolovejová. To je jeden z velice vzácných druhů kočkodana. Už je to taková odrostlejší opička, ale pořád je to ještě mládě, je to na něm vidět. Máme mláďata u gres, máme mláďata u jiných kočkodanů, takže myslím si, že spousta toho je tam hlavně na jaře.

0: Klub českých turistov bol založený v roku 1888. Od počiatku bol klub veľmi aktívny, veľmi rýchlo narástla sieť turistických ubytovní a vznikla hustá sieť značených chodníkov. V súčasnosti žije klub nemenej dynamickým životom. Má približne 30 000 aktívnych členov v 400 organizáciách po celej Českej republike. Viac nám o klube českých turistov povedal Petr Čožík.
1: Členem se může stát kdokoliv, kdo bude chtít, vyplní se přihláška, stanete se členem a vyberete si jednu ze 400 organizací po celé republice, kde chcete spadat. Abyste nemusela třeba daleko od svého bydliště jezdit, tak si vyberete tu, která je nejblíž a můžete se účastnit akcí, které děláme, těch je 2000 během celého roku zhruba, spadá pod nás 71 chat po celé republice, kde si můžete zaplatit ubytování a tak dál a tak dál. Vydáváme časopis, děláme dva webové portály. Posíláme na 30 000 členů 3x ročně zpravodaj elektronicky s informacemi o klubu a tak dále.
2: Vy máte i vlastné chaty jako turisti?
1: Máme 71 chat, tady dokonce jsou na ukázku právě knížečky. První chaty se budovaly po roce 1888 a poslední se budovaly před rokem 1983. Že samotný klub českých turistů vznikl v roce 1888.
2: Vy už máte veľa desiatok rokov?
1: 137 let. Časopis Samotný turista začal vycházet v roce 1889 a v stejném roce vzniklo značení turistické, které podle odhadu máme nejlepší na celém světě. Jsou to právě tyhle ty 4 trasy, červená, modrá, zelená, žlutá a vím, že i na Slovensku máme naše značení.
2: Čiže to vzniklo u vás v Čechách?
1: Ano, to jsme vymysleli my v roce 1888 a přesně právě jak přibývaly ty další barvy, tak první právě bylo červené značení a tím, jak bylo těch značek už docela hodně, tak se přidala modrá značení, zelené, žluté, takže jsou 4. A dokonce jsme v roce 2006 vymysleli variantu pro vozíčkáře, protože máme v klubu docela hodně vozíčkářů, takže se udělala nadace a dneska už je 18 tras pro vozíčkáře. Myslím, že jsou celkem 3 barvy, ano, modrá, červená a černá. Černá je musí mít vozíčkář asistenta, který tlačí třeba vozík, červená je trošku jednodušší a modrá je úplně v pohodě, že to zvládne člověk, který je méně pohyblivý, je bez asistenta. Takže i pro vozíčkáře děláme trasy.
2: To je úžasné, že můžu lidi na vozíčku takto se prebehnout přírodou.
1: Ano, to je nejlepší sport, nejlepší aktivita. Člověk nepotřebuje prakticky kromě pořádného třeba oblečení, nic dalšího a pohyb na čerstvém vzduchu je to nejlepší, co může člověk pro sebe udělat.
2: A pokud jde o to značení těch jednotlivých tras, máte dostatok dobrovolníků, kteří to stále obnovují?
1: Máme zhruba 1980 dobrovolníků a vždycky třetí měsíc v roce, myslím, že slovenský je marc, se dělá vlastně velké vsezení, kdy se rozhodne, které trasy se budou opravovat a ty dobrovolníci potom dostanou vlastně ty úseky, které

0: musí opravit. A přímo je proto třeba namíchaná speciální barva, kterou nám míchá jedna firma, aby měla opravdu výdržnost třeba 3 roky a pak se opraví ty trasy právě, které se potřebují opravit. Je k tomu 200-stránkový manuál, jak se musí obarvovat ta značka, aby se ta barva třeba neroztekla, aby to bylo kvalitně namalované a buď se můžou malovat právě na stromy, na sloupy, na kameny, aby to vždycky bylo viditelné a lidi nezabloudili a chodili po správné trase.
1: Čiže namaľovať značku, to je skoro umenie, by to vydržalo.
0: Je to docela složité, určite. Musí opravdu ten dobrovoľník absolvovať kurz, jak to má presne malovať, aby tá barva proste bola dobře udelaná, aby byly krásne namalované obrysy té značky, takže sa to musí takhle hezky udelať.
1: Keby sme sa k tej histórii klubu českých turistov vrátili, kto to vôbec založil, kde to vzniklo?
0: Vzniklo to v roce 1888 a v dobách největší slávy měl klub českých turistů 100 000 členů. Ale bohužel díky komunismu to bylo horší a horší. Takže to postupně klesalo a dneska jsme na 30 000 členech po celé republice.
1: Samotný klub nějakým způsobem podporuje ty podkluby v těch jednotlivých regionech?
0: My jsme organizace, která žije z příspěvků, takže dostáváme různé příspěvky a grandy a samozřejmě se snažíme třeba vycházet těm organizacím právě vstříc, kdy se pořádají různé akce, některé jsou celorepublikové, některé jsou třeba lokální, takže vždycky ten obor se může obrátit na ústředí, které je tady v Praze, a požádat o nějakou pomoc nebo podporu a snažíme se vycházet vstříc.
1: A co je před vámi? Určitě máte nějaké vizie, možno nové trasy poznačit, možno získat zdroje na rozvoj dačo?
0: Těch výzev je velká spousta. Snažíme se třeba pravidelně rekonstruovat, opravovat veškeré chaty, které pod nás spadají. Proto vznikl fond oprav, ze kterého se právě opravují ty chaty. A třeba rok co rok pořádáme přes 2000 akcí, které jsou po celé republice. Je to jsou pochody, kratší, delší, aby to mohlo zvládnout kdokoliv, něco jsou běhy, něco jsou akce pro cyklisty, takže je toho velká spousta.
1: Čiže na těch akcích se můžou ze všech regionů stretnout vlastně turisti?
0: Určitě z celé republiky a proto třeba existuje taková knížečka, která je kalendář turistických akcí a je to vlastně kalendář, kde se popisují všechny akce na následující rok. Vždycky vychází počátkem listopadu, čili 11. měsíce v roce a vlastně lidé si ho mohou koupit a mohou se podívat, které akce se zúčastní. A máme vlastně po pořádání akce, které jsou tady třeba 80 let, 90 let, pořádají se každý rok. Jsou to třeba akce, jako je pochod Praha Prčice, kde se účastní opravdu 10 000 lidí každý rok. Máme jednodenní akce, dvoudenní, třídenní, je to různé.
1: A akých nejstarších turistů máte v tom klube?
0: Já si myslím, že i 90-tníci by se našli, určitě.
1: Každý, kdo má rád přírodu, tak se přidá.
0: Turistika je tak výhodná, že opravdu nepotřebujete nějaké speciální vybavení a nemusíte jít složitou trasu. Můžete jít opravdu rovinovou trasu, aby se prošla na čerstvém vzduchu a užila si přírodu, takže je to opravdu pro každého.
1: Prezraďme našim poslucháčom, prečo byť turistom. Čo to prináša tomu človeku?
0: Určite si človek v prírode vyčistí hlavu, príde na iné myšlenky, pustí starosti za hlavu a je to o tom, aby si človek opravdu trošku hýbal, niečo pro sebe udělal a užil si tú prírodu.

vám, pane môj, ty si na trúnu. Píseň vděčnosti ti zpívám, pane môj.

vděčnosti ti zpívám, pane můj, za tvou krev. Píseň vděčnosti ti zpívám, pane můj, za tvou krev.

děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista a stále se za vás modlíme, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši a o lásce, kterou máte ke všem svatým, kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích. O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy, v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět a nese ovoce, jako je tomu i u vás od toho dne, kdy jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Oblečte se tedy jako Boží vyvolení, svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím, laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí. Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte, má-li někdo proti někomu stížnost. Tak jako Kristus odpustil vám, odpouštějte i vy. Nad to všechno se však oblečte láskou, která je svazkem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němu jste také byli povoláni v jednom těle, a buďte vděční. Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo ve vší moudrosti. Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy, chvalospěvy a duchovními písněmi. S vděčností zpívejte svým srdcem Pánu. A všechno, cokoliv děláte slovem nebo skutkem, všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše Krista a děkujte skrze něj Bohu

že spatří toho, komu patří. Tak Ave Maria, dík, že se s ním trpěla za nás, za všechny. Snášela výsměch a pláč a slzy i křik. Za nás si tam klečela, to za nás si rány umývala, to za nás je

Hej, hlavku dolu s kriatom, cerka sa spýtuje a pík, čože ti je. Či ťa hlavka bolí a či život biený. Hej, a či život biený.